0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

k mikrofonu. Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit. Všechno bude dobrý.

loved you. And for me, what we had was real. And it mattered to me.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba týčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: falando isso.
1: Takhle, no, to je
2: pro... Já žiži židle, to je pentní.
0: To je zase opravdu bom, ty židle.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, da, da.
2: Here we go with riff 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Ty jo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, přeju všem posluchačům na Rádio 1. Od mikrofonu se hlásí Martin Nouza. Dneska si pustíme spoustu elektronických věcí. Vlastně spíš takových starších, připravil jsem si spíš takový moje oblíbenosti. Úplně jsem dneska nehledal nějaký extra novinky, byť jich mám pár připravených. A začneme rovnou Flumem, Flum Damon Albarn, single Palaces, krásná věc takhle na ráno. Tak vám přeju hezké stávání a hezký 21. červenec. Máme úterý a svátek má Vítězslav.

0: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Další ranní song. Fred Again, Brian Eno, song Enough. Krásná věc. Posloucháte Radio 1. Dneska s Martinem Nouzou.

nám právě dohrává Fred Again, Brian Eno, single Enough ze společné desky, kterou udělali, která byla taková vstupenka lidem do světa ambientu. A jako další jsem si připravil single od Romy, zpěvačky z vyhlasného dua DXX, a single Love Her, což je single, který otevírá desku z roku 2023, a pro mě je to takový jako hodně srdcový song, který točím hodně dokola, tak tady Romy, Love Her.

Skrillex, single Sheeny, single z teďka z nové desky, kterou vydal, která je sama dost o sobě dost živá, klubová a tohle je takovej nejvíc pohodový song na ráno. Teďka už Hudson Mohawk, single Lonely Days, opět trošku starší věc, ale pro mě nějak takovej comfort zone a oblíbená. Žívejte, posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Reklama na Radio 1.
6: Teďka už další věc. Mám takový producentské ráno. Tentokrát Daniel Lopatin. One other explain never. Single Pearly Lit Pot. Kdo měl možnost ho vidět teďka nedávno v Praze, tak určitě si koncert moc užil ve spirále. Mně to bohužel ten den nevyšlo.

0: CD Nonstop.
1: Domácí trumpetistka, skladatelka a dirigentka Štěpánka Balcarová patří mezi největší talenty naší jazzové scény. Její debut Life and Happiness of Julian Tuam z roku 2017 ze značky Animal Music zazní v souvislosti s jejím koncertem na festivalu Dobrská brána. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Magazín Rolling Stone tenhle single označil za jeden z nejlepších songů, který kdy vyšel v 21. století v Austrálii. Jedná se o song Inner Bloom od elektronické taneční kapely Rufus the Soul. A je to už přes 10 let, co já jsem díky Rádio 1 tenhle ten single objevil a vlastně i mě to samotného přivedlo k elektronické hudbě. Je to za mě prostě brutální 10-minutová věc, kterou je asi ideální zahrát takhle v 6.44. Tak si to dejte, Rufus the Soul, Inner Bloom, krásná věc.
2: Rádio 1, na plutu by se divili.

0: Reklamarády a jedno.
1: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzují.

0: Reklama na Radio 1.
1: Teď tady mám novinku z nové desky Maxe Coopera Feeling is Structure. Tak jsem vybral single The Shape of Memory. Super elektronická věc.

Tohle byl Max Cooper a teďka už tu mám solový projekt jednoho člena z The Blaze, Guillaume Alerica, který se říká Enfant Sauvage a single Solitude z desky

Patricia z roku 2021. A my už máme 7 hodin. Posloucháte Rádio 1 dnesní ráno s Martinem Nouzou.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Je to tak, dobré ráno, v tuhle šílenou hodinu právě nám dohrál Markus Stackhausen Group Sing a Little Prayer. Na to se můžete těšit na festivalu Dobrýská brána. A teďka už Bonobo, single Drift.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
2: Stejně jako vy posloucháte rádio jedna a teďka budete poslouchat Realize, single Summer Rain, Feed Zoe.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Reklama na Radio 1.
7: Nám zahráli Realize a teďka už tu mám Friends 79 z nové desky single The Adventure a mně přišla tady hrozně hezká zpráva od Tomáše, Milana a Verči, že poslouchají, že museli dneska brzo vstávat kvůli malé holčice, dítěti, tak všem, kdo musel vstávat, rodičům, tak přeju hezký ráno a snad se zítra vyspíte třeba déle. Posloucháte Rádio 1 Smrtě nouzou a teď už Friends 79 The Adventure.

nám právě dohrává Frame 79, The Adventure. A jako další tu mám připravené Chadu Heart, single You, a tentokrát v remixu od Muramasa. Na Chadu Heart se můžete těšit už za 14 dní na brněnském Popmes, který já tady tak moc rád zmiňuji, letos se tam chystám a ten line-up je fakt brutálně nabouchaný, tak doufám, že se s někým uvidíme. A je 7.30, vy posloucháte Rádio 1 s Matějem Nouzou, celý můj playlist najdete na webu Rádio 1. Mám taky puštěný chat, takže kdybyste mi chtěli něco napsat, nějaký přání, třeba na song, klidně napište.

Tohle byl Jaduard, You remix od Muramasa. A jako další tu mám připraveného Jimio XX, single Daffodil, poté ještě Oliver Sim, Hideous, tím si splním celou trojici z legendárních DXX, jakož už jsme si pouštěli i Romy, tak vám přeju hezké ráno.

Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Reklama na Radio 1.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno, se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený. Snět jsem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.
3: Tak jestli třeba snídáte, tak to bylo tesánek. Zahrál na Fake Mink song FML a teďka už Steve Lacy Doom a mám tady pozdrav od Davida pro Evičku, nejúžasnější Evičku na světě z Hradce Králové, ať si to užije v Lukavici, tak tady má písničku Steve Lacy Doom.

Tohle byl Steve Lacy, single Tomb. A teďka už tady mám připravené Sonlux, single Labor. Není to, co je úplně nejznámější song od Sonlux, je také z daleko dřívější desky. Ale jak říkám, na dnešek jsem si připravil hodně takových mých oblíbeností. Včera večer jsem neměl úplně extra sílu hledat nějaké nové tracky, tak jsem si řekl, že si udělám dneska takovej hezký pohodovej playlist na ráno. Vy posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou, celý tenhle playak najdete na webu Rádia 1.

0: Jdeme. Arthouse Rýtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthouserytmanek.cz.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Reklama na Radio 1.
5: A já jsem tu měl request na song od Vítky, tak ji posílám slíbené Massive Attack Paradise Circus na featu Hope Sandoval.

0: Tohle jsou Massive Attack, Paradise Circus, na featu Hope Sandoval. A jako další to mám připravenou úplně nejčerstvější čerstvou novinku, která vyšla včera. Máme nový Lichnovskýho. Lichnovský je někde tam venku nový single. Moc krásný, užijte si to, dejte si to. Lichnovský.
1: Zdeno, hraj něco!
2: Rádio 1.
1: Pěkná práce!

Vždycky tady byl takový ticho.

To byla novinka od Lichnovského, můžete se na něj přijít podívat už tenhle čtvrtek. Do Meat Factory, kde zahraje taky s Pivoňkou na dvorku před Meatfáčem už tenhle čtvrtek. A teďka už Future, single Hollywood.

0: dneska nějaký divný.
1: Nevím jak vy, ale já už tuhle hodinu, když vysílám od 6, mám asi třetí kafe, takže je to skvělý. A jak jsem říkal, že dneska zařadím takový ty klasiky, trošku starší věci, tak tu mám jednu legendární věc od Bicep, Glue. Sám teďka dělám EPčko a tyhle starý Bicep jsou pro mě nějakou velkou inspirací, tak si to dáme. Bicep, Glue, posloucháte Rádio 1, už máme 8-10.

0: Právě nám dohrávají Bicep, single Clue, skvělá věc. A máme tady krásnou zprávu od Toma z Hostíku, který píše, že to najde do práce a má úplně pozitivní vibe tady z toho, co si dneska hrajem, tak pokud si taky jedete do práce, tak vám přeju hezkou cestu.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

Mark Nettington, to byl předchozí song, který se jmenuje Guitar Song, a já bych vám o něm řekl něco i rád víc, ale zatím má nějakých 6000 posluchačů na streamovacích službách, sleduje ho pár lidí na Spotify a myslím na Instagramu a myslím si, že to bude ještě velký jméno, tak doporučuji sledovat. A teďka už Alex vs. Alex, Single Garden.

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: To byla Alex vs. Alex, single Carden. Teďka tady mám připravený Maribu State, single Colors in Sea. A mně přišla další hrozně hezká zpráva, tentokrát od Romana, který prý od 6 řídí, je za volantem, tak mu přeju šťastný cesty a moc díky za hezký zprávy. Asi častěji zařadím tyhle ty trošku nostalgičtější setlisty elektronické hudby, jelikož to je takový můj správný pleasure a moc si to užívám. Tak teď už Maribu State, Colors in Sea.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Overmono, The Streets, Turn the Page. Skvělá věc. Na Overmono se taky můžete těšit. Teďka už za 14 dní v Brně, kde zahrajou Budu v první řadě. No ať nezůstáváme jenom u producentů a zahraničních men. Mám tady i něco z našeho prostředí. Pozudba, Zima bez ptáků.
1: Co mě tak děsí? Cheat code na každou past, na stezka na bolest, na nebe rudý jak belgický dresy. V lokálních kapelách je to furt GDC a zpátky. Proč to měnit, když to maká? A když pak přijde krach, zbyde jen cesták mezi řádky a v knajpě v Blansku zašlej plakát. Takový chrám, bože, takových jizev, z nadražky mávám posledním vlakem.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Tiger.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Do Velké sedmy můžete hlasovat na webu Rádia 1. Máte na to ještě vlastně dnešek, protože dneska je zase úterý a bude nové kolo, tak jestli tam máte nějaké favority, naběhněte na web. A my už tady máme Vegin, There's something here for us both.

Wegin, there's something here for us both. Příjemný song. A teďka už mám připravenou písničku, soundtrack teďka z velmi očekávaného a hodně naštěvovaného filmu Odyssey, na kterém jsem už teďka o víkendu byl, jelikož jsem velký fanoušek Christophera Nolana, a soundtrack k tomu filmu udělal James Blake s Travisem Scottem a samozřejmě Ludvíkem Goransonem, který dělal celý soundtrack filmu, a určitě na to zajděte. Jsem zvědavý, co na to řeknete, a tady už single When I'm Home.

0: Jedno. Hip-hop camp je zpátky.
1: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
0: Rap, DJing, b-boying.
1: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
0: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
1: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Reklama na Radio 1.
5: Poprosím, jako škrát.

Díky moc za dnešek. Tady nám teďka zahrál Danny Harl on a Mountain a tady mám View, Orca, Feet, Tma. Díky moc, poslouchali jste Rádio 1 a Smrtím nouzou. Teďka už se chystá Pepa Hradílek a mě už tady terorizuje Zdena Lichnovský, ať si jdem dát kafíčko spolu. Tak vám přeju hezký ráno a mějte se fajn. Čau.

0: nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Reklama na Radio 1.

Krásné, dobré, úterní ráno vám ze studia Ráda nezvýjimečně přeje Josef Hradílek, zaskakuju za Kláru. Díky Martinovi Nouzovi za super brzký ranní set. Před chvíli dohrála zpěvačka, která se jmenuje Lea Sen, působící v Londýně, I Feel Like I'm Blue. To už je tuším francouzská hudebnice, která si říká Uri, Ouri se to píše, a věc s názvem Daisy Cutter. Mohli jsme vidět před minulý víkend na festivalu Creepy Teepee v Praze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrává píseň, kterou určitě mnozí z vás poznávají, se Matanla od francouzských Air. Tentokrát ale ve verzi od britského producenta Vegina, který před dvěma lety vydal album Blue Moon Safari, kde vlastně zremixoval celé album Moon Safari. No a teď si dáme tuzemskou novinku, mladý pražský rapper, zpěvák Dirty the Pressa a producent Arty vydali společný album Bring Back Water to the Valley. A tohle první single s názvem Skyline. Za mě jedno z nejlepších českých alb letošních.

0: doznívá Flea z Red Hot Chili Peppers, Thinking About You.
1: Kulturní léto Rádia 1. Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Pre nám dohral Markus Stockhausen Group Little Prayer, ktorý zahraje práve na festival Dobrská brána. A tohle už je dánska zpěvačka, skladatelka, producentka portugalského původu Erika de Cassier. Track s názvem The Gardens z jeho loňského skvělého alba Lifetime.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: A toto už je pražská v Berlíně usazená hudebnice, písničkářka Maryland. Píseň s názvem Step.

Český dohrál Moby Down Slow. Závidím všem, kdo viděli o víkendu na Colors. A tohle už je londýnská hudebnice, která se jmenuje, nebo říká Ryza K. A její loňský single s názvem Affectionately. A Ryza K vystoupí v Praze 17. října v čítárně Unijazzu. Pořádá Hard Noise Promotion.

Tohle už je Samba Jean-Baptiste, Force Perspective. Z jeho skvělýho letošního alba Plus 3. Taky jsme mohli vidět live na Creepy TP před minulý víkend.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Cameo.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

I love the lower. Or I love any physical being.

Posíláme píseň Plasma od projektu Kiss Facility, za kterým stojí producent Sega Bodega a jeho partnerka, egyptská zpěvačka Maya Al-Khateri. Letos vydali své debutové album Chazna, kde Maya Al-Khateri zpívá kompletně v arabštině. No a berte to taky jako pozvánku na jejich debutový pražský koncert, který se odehraje 30. září v klubu Fuchs.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň! Štěj mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, před pár minutama odbyla 10. hodina. Posloucháte Rádio 1 dnes ráno výjimečně s Josefem Hradilkem. No a to, že odbyla 10. hodina, znamená, že nastal čas na první dávku kulturního servisu dnešního. Podíváme se na festivaly a galerie. Tak v sekci festivaly máme dvě položky. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradce Králové. A pak tu máme Žižkostel v pohybu, pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád v Praze. Tak a pojďme na galerie. Arto galerie v Uhelném mlýně, Timo bude. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu, Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, DOX, Radka Bodzevič, Faust, galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života, Meat Factory, Galerie Kostka, Borso Schlerinz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle, Trafo Galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Tity Kalo, Fragmenty dne, Světla noci. No a na závěr tu máme The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joie de Vivre. No a na co se můžete těšit večer na Rádiu 1, od 18 hodin pořad Estereo, v 19 hodin CD Nonstop, Štěpánka Balcerová, Life and Happiness of Julian Tuwim, 20 hodin Velká sedma, 22 hodin Rádio 1 on stage, záznam koncertu Julie Holter z roku 2019. No a to je první dávky kulturního dnešního kulturního servisu vše. Pokračujeme dál v pouštění písniček a rovnou si pustíme Julie Holter a její nový single s názvem Fantasy. Příjemný poslech, posloucháte Rádio 1.

Tak to byl holandský producent, který se říká Baby Echo a jeho letošní single s názvem Ivy. No a tohle už je vycházející hvězda současné elektroniky, francouzská producentka, zpěvačka, hudebnice OK Lou. Harvest Sky, na kterém hostuje také zpěvačka Underscores. OK Lou bude headlinovat, nebo headlinuje letošní ročník festivalu Popmese v Brně na první víkend v srpnu. Tuším, že OK Lou hraje v pátek.

0: No.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Reklama na Radio 1.

Tak to byl Rebel Dub od Primal Scream. A teď si dáme horkou novinku od jedné z největších hvězd současného R&B, Kelleli z Ameriky, Linkin B, z jeho nového alba New Avatar.

0: Tohle byla domácí producentka, zpěvačka Niva a její loňský, nepardon, letošní single s názvem Skin.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
3: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem zas.
2: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byl kanadský producent Luke Mann, I Guess We Don't Have a Choice, jeho skvělýho letošního alba SD3. To už je britský rapper, producent Lancer, Cry.

0: Office John, Pass, mladý irský hudebník Nile Rodgers.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
2: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
3: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.

Před chvílí nám dohrál mladý rapper z LA, Sideshow, Alena Paradise Lost z jeho nového alba. No a teď si dáme rapovou legendu, bohužel již nežijící, MF Doom, That's That. Rest in peace, MF Doom.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

Tak teď si dáme červencovou hymnu July, Jonathan Leander 96 alias Young Lean a producent Frederick Valentin z 3 roky starého alba Sugar World. Krásný červenec, krásný leto všem, posloucháte Radio 1.

0: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 21. července uslyšíte záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD. Rádio 1 on stage s Julie Holter. Úterý 21. července od 22 hodin.
2: Thank you for this beautiful artwork and thank you so much.
0: Rádio 1 CZ.

Právě nám dohrál track s názvem 13 od švédského producenta Mytologen. A teď se podíváme do Palestiny. Palestinská zpěvačka Noah Hanman a palestinský producent Al-Nather Sakakin.

Rádio 1, na Plutu by se divili. Už je norská zpěvačka Sassy 009, která taktéž vystoupila na festivalu Creepy Tipi 2 týdny zpátky. A její píseň se nazve Mystery Boy a tentokrát v remixu od Vegina.

0: reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl newyorští Chanel Beats, Song for the Messengers, jejich skvělýho novýho alba Your Day Will Come. Ještě předtím Quiet Light, Post Internet Fame. A tohle už je novinka od americké indie R&B zpěvačky Fouché, Drive, single, který produkoval Elias Sonnenfeld z Ice Age.

Tak to byl Odyssey z Washington DC, That's Love. Odyssey minulý týden nahrával něco v Praze, tak jsem zvědavý, co z toho vznikne. A tohle už je Real Young Phil, Can't Look Back, produkce Wraith 9.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě 11 hodin 40 minut. To znamená, že nastal čas na druhou dávku dnešního kulturního servisu. Dnes máme úterý 21.7. A podíváme se, kam dnes můžete zajít za kulturou, konkrétně na koncerty, filmy a ostatní. Tak, začneme koncertama. Čítárna Unijazz, 19.00, akustické léto, open mic. Jazz Dog 20.00, Czech Jazz Workshop, live concerts. Cargo Gallery 20.00, karaoke party na náplavce. A v kampusu Hybernská Untitled Dub Family Sound System Reggae and Dub Vinyl Session ve 15 až 22 hodin. Zadní dvůr kampus Hybernská. Kam do kina dnes? Letní kino Tlabačov 21.15, Hamlet podniká, kino Lucerna 17.30, Hořké svátky, Edison Film Hub 18.30, Gesta Berling, kino Pilotů 18.00, Tichá přítelkyně a ve 20.50 Pozvání, kino Světozor 17.00, Odisea, Bio Oko 18.00, Mistrině a ve 20.30 Bod zlomu, kino Tlabačov 18.30, Elon a pokusní králíci 20.30, Mrtví neumírají. A v sekci ostatní máme jedinou položku. Studio Alta 18.00, Organisms, Democracy Prague, performativní procházka. No a co vás dnes čeká večer na Rádiu 1? Od 18 hodin Estereo, v 19 hodin CD Nonstop Štěpánka Balcerová, Life and Happiness of Julian Tuim. Ve 20 hodin Velká sedma, 22.00 Rádio 1 on stage, záznam koncertu Julie Holter z roku 2019. A to je z kulturního servisu prozatím vše. Já jsem Josef Hradilek a zbývá mi poslední čtvrthodinka tady s vámi. Tak pojďme si pustit ještě nějaký ty písničky. Díky, že posloucháte Rádio 1.

To byla letošní novinka od Katarzie. Empatie se bude učit jako matika. A teď si dáme Blood Orange, Dev Hynes, Mind Loaded featuring Caroline Poláček, Lord a Mustafa. Z jeho skvělého holandského alba Essex Honey. No a hlas Lord jste mohli někteří z vás slyšet i teď o víkendu na festivalu Colors of Ostrava, kde headlinovala.

0: si dáme domácí letošní release. Mladý zlínský hudebník Čaba Laciga vydal album Prima Love.
1: Ležíš celý den ve vaně.
0: Tato písnička se jmenuje stejně Prima Love.

0: Tak vážené posluchačky, vážní posluchači, můj čas je dnes na chvíli ke konci. Prostě mám poslední písničku.
1: Smrt fašismu. Smrt fašismu.
0: The Radio Department, smrt fašismu, nebo Death to Fascism.
1: Smrt fašismu, sloboda.
0: Děkuju moc za to, že posloucháte Rádio 1. A já se na vás budu těšit zase zítra v můj obvyklý vysílací čas od 15 do 18 hodin odpoledne. Tak se mějte krásně, opatrujte se a ahoj.

0: Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Reklama na Radio 1.

Krásné úterní poledne, 3:03. Vám ze studia Rádia N přeje Rau Palury. Na úvod letní single, který tedy vyšel už v půlce června, co by součást desky Rise Against My Broken Odds, to je Baby Chief Doll a skladba Ghetto Love Story. No a teď už novinka od americké R&B zpěvačky Tinashe, která se zase vrací od klubovějšího

ty naše a teď už solový projekt Sama Eastgate, bývalého frontmana a kytaristy kapely Late of the Pier, L.A. Priest. Skladba s názvem Ever Know, přezvěst nové desky Into the Sky, která vyjde na konci letních prázdnin.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: nedařená spolupráce dvou latinskoamerických umělců, Roberta Carluše Lenga alias Helado Negro a Rainy Tropical, což je umělecký pseudonym Fabi Rainy. Společně jako Helado Tropical vydali svůj debut před několika dny eponymní a tohle byla ukázka s názvem Soledad na Rádiu 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo.
3: Solo, tady Juliet. Slyšíš mě? Co se to tam nahoře děje?
2: Upustila knoflík. I před ní se stále zřetelněji rýsovala smrt.
4: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
5: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň! Je mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

0: tak trochu moderní variace na 90-kový hit Killer od producenta Adamskyho a Síla. V podání nové, nebo na scéně s nově objevivší zpěvačky Delisy ve skladbě Healer ve 12 hodin a 20 minut na vlnách Rádia 1. Teď evropská spolupráce, bruselsko-berlínská mezi Marií Rasou a Ugne Uma. Projekt MR, deska You and Me. Pár dnů, nebo možná týdnů stará věc a skladba Is It.
1: What were you saying? Oh, hi. Haven't seen you in a long time. How are you doing?
2: Fuck. I cannot do this.

0: is it?
1: Fresh air.
0: Give me a minute.
2: Radio Lidna.

Britský producent Darren Cunningham, který vlastně s hudbou a hudební produkcí začal tak trošku nuceně, protože byl velmi nadějným profesionálním fotbalistou. Jehož kariéru zastavilo vážnější zranění. Actress, tak si říká, takový jeho pseudonym už nějakých 15 let minimálně. A aktuálně chystá na léto vydání nového alba. Léto, no, už papí spíše 18. září. Vyjde deska Radical Frame, pokud se nepletu, tak snad opět na značce Ninja Tune. Tohle byla už druhá ochutnávka, track s názvem Overcourt. No a teď už nás čeká zpěvačka z Londýna Fauzia, čerstvé EPčko, čtyřtrackové I Was Here For A Moment, vyšlo minulý pátek. No a z něj vám nabídnu ukázku s názvem Guide na Rádiu 1.

0: CD Non-Stop.
1: Domácí trumpetistka, skladatelka a dirigentka Štěpánka Balcarová patří mezi největší talenty naší jazzové scény. Její debut Life and Happiness of Julian Tuam z roku 2017 ze značky Animal Music zazní v souvislosti s jejím koncertem na festivalu Dobrská brána. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

0: Soutěž Rádia 1.
1: No a po skladbě Shagboo, za kterou stojí londýnská producentská dvojice Plate, působící hlavně v 90. letech na značce Warp Records, nastal čas na soutěž Rádia 1, která se týká kulturního léta. 10. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž. A letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien, česká trumpetistka Štěpánka Balcarová, nebo japonská hráčka na koto Karin Nagakawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková a další. Dobrská brána vpouští do pošumavý magickou hudbu v dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky najdete na stránkách Dobrská 2S, Dobrská brána /fest.cz. No a co můžete vyhrát? Dva lístky na Dobrskou bránu, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece a také speciální antibakteriální hadřík na cesty od pod 7 kilo. Telefon ke mně do studia je 210 323 919 a zmiňované ceny získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Finský hudebník Kimmo Pohjonen, kterého si hrajeme v podkresu, je často přezdíván jako Jimi Hendrix akordeonu. Jaký je název jeho nového projektu, se kterým vystoupí na festivalu Dobrská brána? Za A KP Zone, za B KP Magic, za C KP Fluidum. Volat můžete teď. Tak to bylo rychlé, tady Rao, Radio 1, halo, halo.
2: Ahoj, tady Dominik.
1: Ahoj, Dominiku.
2: Můžu prosit o otázku ještě?
1: Určitě. Finský hudebník Kimmo Pohjonen je často přezdíván jako Jimi Hendrix akordeonu. Jaký je název jeho nového projektu, se kterým vystoupí na festivalu Dobrská brána? KP Zone, KP Magic, KP Fluidum.
2: Je to KP Magic.
1: KP Magic není správně, bohužel. Tak dáme prostor někomu dalšímu. Je se fajn. Haló, tady Rao, Rádio 1.
3: Ahoj, tady Jiří.
1: Ahoj, Jirko.
3: Já zkusím Zon.
1: Tak teďka důležitý moment to vypadlo. Ještě prosím zopakuju odpověď.
3: Zone, to prosím.
1: KP Zone, je to tak. Přesně tak se jmenuje nový projekt Kimmo Pohjonena, který vystoupí na letošním ročníku Dobrské brány. Já ti gratuluju k výhře.
3: A ještě já moc děkuju.
1: A ještě mi vydrž na lince.

0: nákup, blbec, pitomec, dám mu rýbat děkovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne,
1: Rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

Tak, tahle skladba nebyla úplně v plánu, ale stalo se. Jungle Brothers, skladba Because I Got It Like That, ovšem v Ultimate mixu, verzi, která se objevila před mnoha lety na 90-kové kompilaci Fatboy Slima On The Floor At The Boutique. A teď už se přesuneme za kapelou Automatic, skladbě Don't Wanna Dance, ovšem v čerstvém remixu od Maria C.

16 hodin 49 minut. Na Rádiu 1 teď následuje ukázka z nové desky Trickyho. Different When It's Silent. Tricky se na ní, ale v podstatě svými vokály vyskytuje snad na dvou skladbách dohromady. Jinak je obstarává převážně jeho bristolský kolega, zpěvák Mitch Sanders. Například i v téhleté skladbě Be Still in the Pain, kde ale i ke slyšení trošku Tricky, a také Run Red Rumble.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Hip-hop camp je zpátky.
4: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
3: Rap, DJing, b-boying.
4: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
3: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
4: 21. a 22. srpna, hip-hop camp Kosmo.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
7: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Tohle už jsou britští Dry Cleaning, kteří teď vydali dvojici skladeb. Jednou z nich je tahle I Have the Key.

Tolik Dry Cleaning v čele s Florence Shaw ve skladbě I Have The Key, jinak Dry Cleaning aktuálně vystoupili v rámci takové sympatické session pro Radio KEXP. Jejich vystoupení k vidění na oficiálním YouTubeovém kanálu. A teď už ukázka z desky z minulého týdne v podání Australanů Swap Meet. Deska Mount Zero a tohle je ukázka Send.

0: Tak to byla trocha klasického 90-kového indie roku. Ale teď už nastal čas na kulturní servis. Máme 3 minuty po 13.
1: Kulturní servis.
0: Je tu repríza první části kulturního servisu pro úterý 21. července 2026. Svátek mají Vítězslavové, takže všechno nejlepší. A teď už za kulturou. Rubrika festivaly Landscape. Pozvánka na multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Případně můžete vyrazit na Žižkostel v pohybu. Pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. Galerie Artoto Galerie v Uhelném mlýně. Timo bude. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let v DOXu. Probíhá výstava Radky Botčevič, nazvaná Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon.

Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů, výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Berzes Lerenz, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea a pozvánka na Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času současné keramice. Karpuchy na galerii, Natálie Pejchová, výstava Stay in Touch. Veletržní palác a také Tuskulum, případně další místa v Praze a Pardubicích, tam je k vidění Biennale ve věci umění 2026. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, Jiří Staněk, výstava Kůže času. V koleji 1 v Březnici můžete vidět výstavu Jaromír 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Trafo galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo. A výstava Fragmenty dne, Světla noci. A konečně The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař. Společná výstava Joie de Vivre. Rádio 1 a aktuální program pro dnešní den. V rámci mojí směny ve 14 hodin si budeme povídat o festivalu Ukulele s Terezou Novotnou a Marcelou Brožovou. V 15 hodin mě tady vystřídá kolega Josef Sedloň. V 18 hodin vás čeká pořad Estereo, v 19 CD nonstop. Ve 20 Velká sedma, Československá hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin Radio 1 on stage. Dnes vám nabídneme záznam koncertu Julie Holter z roku 2019. Tolik kulturní servis. A nás teď čeká novinka od hudebníka Seta Nykvista alias Mormor s názvem Don't Need It, kterou produkoval Riley McIntyre, spolupracovník třeba LCD Sound System nebo Thirst na Moora. Tak pojďme na to.

chytavá věc. Don't Need It, More More. Na Rádiu 1 teď už Alexandra Drewčin alias Earth Eater, která vydala teď v pátek novou desku, která byla inspirovaná jejím těhotenstvím a následným mateřstvím. Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Tady to je ukázka Practical Amnesia.

0: the unexpected.
1: Kulturní léto Rádia 1. Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Islandský hudebník s pozoruhodným jménem Kaktus Einarsson chystá na září vydání už svojí třetí solovky Factoid Happiness, naznačí se One Little Independent. No a na singlu Follow si zahostoval americký písničkář John Grant. Následovat bude písničkářka Fiona Apple a její příspěvek do ústřední melodie k nové televizní sérii na Apple TV Lucky z prostředí FBI, skladba s názvem Horns of a Bull.

Kratičká záležitost zřejmě k úvodním titulkům od Fiony Apple. Teď už hudebník z Londýna, věčný experimentátor Sterling McKinnon se svým projektem False Berries a čerstvé desky Find the Gyres vybírám skladbu Black Moon, což je cover od Psychic TV.

0: Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

musím říct, že tahle coververze skladby Teardrop, původně od Massive Attack, desky Mezanin, v podání seattleské kapely Deep Sea Diver, nezní vůbec marně. Samozřejmě vokálům Elizabeth Fraser nelze jakkoliv konkurovat, ale zpěvačka kapely se rozhodně nemusí stydět za odvedenou práci. Jessica Dobson, tak se jmenuje. Tohle už jsou The Clintons s novinkou Taxi na Rádiu 1. Dívčí kapela z Amsterdamu.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň, je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Camp.

0: Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

americký hudebník a písničkář Gustav Berntsen alias GB bude na londýnské experimentální značce AD93 vydávat spíše tedy folkovou desku než elektronickou, jak bývá u tohoto labelu zvykem. 21. srpna 2026 jde album Herzsprung a tohle byl už několikátý single The Next Day. A ve 13 hodin 50 minut si teď pouštíme další kytarovku Yard Act, kteří minulý pátek vydali nové album You're Gonna Need a Little Music. Závěrečná skladba Over the Barrel. Man.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Radio 1 po americkém písničkáři Tyleru Ballgameovi a jeho aktuálním singlu Live It Down. Tu máme už trošku tematickou skladbu, která souvisí volně s naším nadcházejícím povídáním, které se týká českého ukulele festivalu. Tohle to byl Paul McCartney s Lindou McCartney, které je skladbě Rem On, jejíž začátek právě obstaralo ukulele. Se mnou ve studiu už tady sedí Tereza Novotná a Marcela Brožová.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Spoluorganizátorky festivalu, dá se říci, jehož 14. ročník proběhne už tento víkend. Kde přesně vlastně, ono je to s těmi místy trošku...
1: No vlastně celý festival probíhá v Ujenticích u Prahy.
0: Ano.
1: S tím, že hlavní ta festivalová show, jakoby festivalové koncerty, jsou v Ujentickém pivovaru. Mm-hmm. Jinak my začínáme již v pátek takovým ukulele piknikem na Letné v kavárně Tiny Tea House, nebo v okolí té kavárny. Mm-hmm. A ten hlavní festival potom teda v Ujenticích s tím, že na různých místech v Ujenticích máme workshopy, kde se člověk může naučit hrát na ukulele nebo se dovzdělat nebo zlepšit v tom nástroji. A potom v pivovaru od 2 hodin vždycky začínáme hlavní program.
0: Tak možná to vezmeme ještě chronologicky s tou Letnou nebo Letenským parkem.
1: Ano, Letenský park.
0: To už je tedy v pátek. Čím se ten páteční program tedy vyznačuje? To není úplně festivalová záležitost?
1: Letos jsme to pojali tak... tak jakoby odpočinkově. Nechtěli jsme mít jako pevný program, protože to je takový jako svazující. A říkali jsme si, že když teda už jsme se vrhli do toho posledního ročníku, takže chceme, aby si lidi pořádně zahráli, protože ukulelisté pořád brnkají. Prostě nosejí všude sebou ten nástroj a furt hrajou. Non-stop prostě spolu hrajou. Není to tak, že by jenom chtěli poslouchat ty jako interprety, ale chtějí si s nimi hlavně zahrát a něco se od nich dozvědět. Takže jsme pátek pali právě tímto stylem, že si tam budou lidi moc zahrát v rámci, říkáme tomu play along, že budou spolu hrát, bude se nám na tabuli promítat nějaké akordy nebo nějaké písničky z našeho ukuspivníku, co máme na webu, a ty budou společně hrát. A pokusíme se o rekord ve spoluhraní jedné písně, která se jmenuje Wild Thing.
0: A ten dosavadní rekord?
1: Dosavadní rekord nevíme to, když nevíme, tak vyvíjíme. Je to takový trošku pankářský rekord. Uvidíme, kolik nás tam bude.
0: Jinak tady vlastně máme samotný nástroj přímo ve studiu, je opravdu kapesní, dá se říct, takže není divu, že jak jste říkala, leckdo tedy ho má neustále při ruce. Takže tenhle ten páteční program začíná kdy přesně?
1: Začíná ve 14.30.
0: Už o 14.30.
1: Ale přijďte kdykoliv chcete, je to prostě spolu hezký strávený čas s ukulele a dobrými lidmi.
0: Ještě zmiňme tu lokalitu přesně.
1: Tiny Tea House, Tiny taková House, kavárnička uprostřed té cyklotrasy, nebo jak se tomu říká.
2: Je to vlastně u Sparty, jako naproti Spartě.
1: Naproti Spartě je
2: tak
1: taková...
2: Jak zastávka tramvaje.
1: Je to vlastně jediná ta kavárna v tom parku, přímo.
0: Jasně, takový přes plán a tam, jak je ta...
1: Přes tu plán. Je to vidět prostě od hlavní ulice.
0: Jasně.
2: Bude tam i prostor vlastně pro takzvaný open mics, takže jako i kdokoliv jako bude chtít si zahrát nebo vystoupit jako právě před ostatními, tak jako je tam možnost právě zahrát, že tam bude malá ozvučovací technika, takže jako otevřený prostor i pro tohleto hraní.
0: Výborně, tak teď ještě tedy k tomu hlavnímu programu, což je tedy sobota a neděle. Pojďme si tedy říct si možná i něco o těch vystupujících. A zmiňme tedy, že se jedná o ten poslední ročník, 14.
1: Tak je to 14. ročník, poslední ročník, a my vlastně na každém festivalu jsme se snažili pozvat si nejlepší ukulelisty z celého světa. A letos jsme se obrátili na Larisu Leaves, která je výbornou... Tak to víc folkovou, folkovou, vlastně, jazzovou ukulelistkou.
2: Perkusivně hodně a vlastně jako právě instrumentálně perkusivně objevuje jako spoustu různých zvukových jako ploch a zároveň používá i jako looper.
1: Takže to je naším tahákem. A dalším tahákem je Xindel X, kterého jsme oslovili již po druhé na festival, který je prostě

0: skvělej, který má skvělý texty, je vtipnej a dokáže prostě zahrát celý program na úkole, ač to nedělá běžně.
1: To rozhodně ne. Jak si vlastně ta česká verze festivalu stojí v porovnání, když se ohlédneme tedy za těmi 14 ročníky, v porovnání třeba s Evropou nebo evropskou scénou?
0: No, my jsme tady vlastně byli první, to je potřeba říct.
1: To je docela
0: že jsme vlastně v té střední Evropě byli první vlastně. Jakoby nejstarší festival je, tuším, nebo tak samozřejmě na Havaji, ale jakoby z toho našeho kontinentu, tak je to ve Velké Británii. No a potom jsme my. My jsme vlastně ty druhý nejstarší a díky nám v podstatě vznikl festival v Polsku, vznikl festivaly v Německu, v Rakousku.
2: A vlastně jsme zároveň jako celý těch 14 let jako byli bez přerušení, že tam vlastně nebyly vůbec žádné jako pauzy, ani jako ten COVID.
0: Ani v rámci COVIDu nám to vždycky vyšlo úplně těsně, přesně, že jsme zvládli splnit všechny nařízení a konec jsme se non-stop.
1: Tak to je obdivuhodné, to asi nemůže říct málo který přesně festival tak. Vlastně má takovýhle úspěch, tedy co se týká těch ročníků souběžních. Pojďme tedy ještě si možná říct něco o těch dalších vystupujících, jestli tedy, já tady mám při ruce, když tak plakátek, tam, my jsme ještě před rozhovorem zmiňovali, vlastně nevím, jestli se to týká i toho letošního ročníku, že zahrají i přímo z Havaje, havajští.
0: Letos jsme se...
2: A máme tady tanečnice, letos tady máme opět jako tanečnice, tady je to sice soubor z Polska, ale vlastně vedoucí jako toho souboru nebo zakladatelka toho souboru je právě částečně Havajanka a tancují právě ty polynéské tance, takže tam bude i workshop těchto tanců s touhle hudbou spojený.
0: No a další taháky naše jsou ukupunktura, to jsou ze Slovenska, takový pankáči trošku. Potom Tampereen ukulele orkestery, to je strašně moc Finů, já jsem tolik Finů v životě neviděla, takže kdo chce vidět hodně Finů hrajících na ukulele, tak přijďte.
2: Určitě za zmínku samozřejmě Frank Declaire, protože to je úžasný hráč, který vlastně hrává spíš jako takové jako španělské a gypsy melodie, bude mít taky skvělý workshop.
0: A nebo Kaliko, to jsou naši vlastně teď už přátelé, my jsme pozvali, nebo Ben je kolega náš, který vlastně zakladatel festivalu, který je objevil asi před 4 rokama, tak je prvně pozval na festival a od té doby jsou u nás pořád, protože hrajou nádherně, jsou z Rakouska. No ještě, no PUB a Tři bílé vrány, a nebo Ukůže, to jsou české kapely.
2: No a nebo já, Marcela Brožová, taky tam budu hrát a povedu samozřejmě workshopy pro ty začátečníky, takže je možné se zúčastnit takhle těch workshopů i v rámci toho hlavního programu v sobotu i v neděli. Je možnost si zapůjčit ukulele, takže opravdu jako není potřeba se něčím stresovat, přijít a jenom si to užít.
1: Tyhle ty praktické informace ty posluchači najdou na vašich stránkách.
0: www.ukulelefestival.cz anebo na Facebooku nebo Instagramu.
1: Tam asi předpokládám zakoupí, nebo mají možnost zakoupit si i vstupenky, ty jsou na každý den zvlášť.
0: Vstupenky se dají koupit buď jako jednodenní, nebo celovíkendové, ty jsou samozřejmě výhodnější. Pak máme i rodinné vstupné, které zůstává nezměněná výši po celou dobu, ale pozor, vstupenky budou na festivalu dražší, než jsou na webu, než jsou teď online. Takže kdo chcete přijít, plánujete přijít, kupte si lístky teď, než na festivalu.
1: A ještě tedy bych se rád zeptal, vzhledem tomu, že se tedy jedná o poslední ročník, jaké jsou další plány, tedy, co se týká třeba popularizace ukulele, možná ne v tomhletom festivalovém formátu, pojďme zmínit.
2: No tak co se týče jako sponzorství i třeba tady toho Českého ukulele festivalu, tak se tam samozřejmě podílí hodně i Ukeshop, což je vlastně specializovaný e-shop pro ukulele a vlastně ten funguje jakoby dál a společně právě s tím zakladatelem Benem Andersnem, tak dále jako spolupracujeme a pod hlavičkou ukulele Institutu České republiky vlastně spolupořádáme právě kurzy, vícedenní jako intenzivní kurzy hry na ukulele, jak právě jako třeba pro české hráče, začátečníky a mírně pokročilé, ale samozřejmě jsou to i prostě mezinárodní potom kurzy s mezinárodní účastí, takže i ty světové vlastně hvězdy toho ukulele se sem pořád budou jako vracet do té České republiky.
0: Ale už ne na festival. No a tím se dostáváme k tomu, že kdybyste někdo chtěl festival, máme festival na klíč. Ne, bylo by super, kdyby ukulele festival pokračoval, byli bychom opravdu rádi. Takže takže třeba něco vznikne.
1: Určitě by to stálo za to, za pokus, vzhledem k těm předchozím 14 letům, což už je samo o sobě úctyhodné číslo, tak já budu držet moc palce, ať to vyjde. Ještě jednou připomínám, že letošní, tedy poslední ročník Last Edition Českého ukulele festivalu proběhne od 24. do 26. července, tedy už od tohoto pátku. Já děkuju moc krát za pozvánku Tereze Novotné a Marcele Brožové.
2: Děkujeme.
1: Ještě jestli jsme třeba něco neopomenuli, tak teď je poslední možnost.
0: Ale... Přijďte si s námi zahrát a zabrnkat. Je to naposled a bude to velký.
1: Tak jo, tak díky moc.

0: 14 hodin 21 minut dohrává novinka od formace ze Spojených států Black Marble Anything z chystané desky Life in Small Spaces, která vyjde v půlce srpna. No a ještě předtím, to už jste asi poznali, Panda Bear a jeho spolupráce se Sonic Boom na druhé společné desce, která vyšla před 14 dny. Hodně se přibližují na té nové desce klasikům žánru Beach Boys, konkrétně ve skladbě Something Like Dreaming.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře. Před ní se tyčily další dveře, zakázané. Tiše čekali na otevření.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Aida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Na rádiu 1 ve 14 hodin 28 minut doznívá skladba britského producenta Orlanda Higginbottoma alias Teeth, dříve také vystupující jako Totally Enormous Extinct Dinosaurs, jeho příspěvek do DJské série DJ Kicks, která obsahuje i tak několik vlastních skladeb. I když v tomhle tom případě vlastně se jedná o cover verzi, Please Don't Go původně natočili před mnoha a mnoha lety Casey and the Sunshine Band. No a ještě tedy se trošku vrátím k festivalu Ukulele. Zapomněli jsme spolu s hosty zmínit také informaci o tom, že přímo na místě pak bude možnost zakoupit celou řadu těchto nástrojů. Takže sledujte stránky festivalu Ukulele, tam jsou všechny potřebné informace. Teď ještě novinka od projektu Bambino DJ a Mickeyho Enrighta. Příjemná elektronická záležitost. C-Star předzvěst nového alba Hall of Life, které vyjde 14. srpna.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 21. července uslyšíte záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD. Rádio 1 On Stage s Julie Holter. Úterý 21. července od 22 hodin.
2: Thank you for this beautiful artwork and thank you so much.
0: Rádio 1 CZ.

Bernadette Mozov alias Bubble. Jedna z předních představitelek britského street soulu 90. let, který z kraje dekády dominoval pirátským rádiím, skladba Coming Back ve 14 hodin 38 minut. A teď už nás čeká pro změnu zase novinka, tentokrát podání newyorského producenta, který se říká Brother Tiger. Čerstvě vydaný release Fundamentals Volume 6 a ukázka Beyond Coast.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
3: No já už se s vámi pomalu budu loučit. Máme 3:45. Zhruba za minutu a půl. Tohle to je novinka v podání projektu Jewel C. Skladba Giving. No a na závěr ještě americká už nefunkční, pokud se nepletu, kapela, která míchá darkwave, dream pop, drum and bass, elektroniku, nebo míchala kaliforničtí Love Spirals Downwards a skladba I'll Always Love You v temporal mixu. Seznam odehraných skladeb z uplynulých 3 hodin už visí na webu Rádia 1 pod mým jménem, hraju Palory. Díky moc za poslech a budu se těšit za týden naslyšenou.

0: 哒哒，
1: 啦啦，
0: 奶妈妈，
1: 啦啦，
0: 奶是你妈妈，
1: 啦啦，
2: tak řekni Radio 1。

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Reklama na Radio 1.
8: Him by Schwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
9: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Radio 1.
8: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
9: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík sedlo tam dneska.
8: No tak ale na chvilku.

0: No.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Reklama na Radio 1.

be down in a second.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Krásné odpoledne vám přeje po Rajovi Josef Sedloň. Mám za sebou parádní věcičky, jak z hit parády Rádia 1, jako třeba Imogen Heap a John Hopkins, který zněli před touhletou věcí od Clary Hill a Crackerset, skladby Better, ale také Min Julep třeba, také ukázku od Bonoba, to první místo hit parády Rádia 1, ale no, také výborný izraelský hudebník Hiatus, také zněla Lily Juniper, ta britka chytla, která se chytla na americké značce Friends of Friends, no a nechyběl ani projekt Bullion ze značky Ghostly International, Tricky FM, DJ Rum nebo Arms and Sleepers. No a my zůstaneme na značce Free Range Records, tomhletom výborné vydavatelství z Británie, a pustíme si tuhletu parádičku od Andreje Lodemana, která tam vyšla teďka v pátek, od tohle talentovaného berlínského producenta, kterého jste viděli také v Praze. V radosti to bylo, no, na večírku tenkrát One Night, který jsme dělali s Danem Coolem. Už je to tak nějak 15 let určitě. Každopádně Andrea Lodeman a další věc z výborné londýnské značky Free Range, která slavila už 30 let od svého vzniku. Tohle je novinka For Those Who Care, pro ty, kteří se starají. Takže pro vás Andrea Lodeman, 15 hodin 48 minut. No a příjemný poslech vám až do 18. hodiny přeje Josef Sedloň.

byla předělávka už Max Coopera pro Grand Brothers z klubu Fable. Novinka týká z července značky City Slang a vypadá to, že se asi chystá nějaké remixové dílko pro Grand Brothers, které jste viděli loni ostatně zde v Praze. Max Coopera pak už také v loňském roce rovněž hře. A uvidíte ho znova na podzim, tentokrát ne na Spektakuláře, ale na festivalu Prague Sounds. Tohle ale už je schovanec labelu Max Coopera a Mesh Records Alex Banks. Ostatně ten se objevil také loni zde v Praze právě s Max Cooperem na showcaseu tohohle výborného holandského vydavatelství Mesh Recordings. Alex Banks tam teďka vydal výborné EP Elements a tohle už ukázka Chromatic Sky. Máme za dvě pár minutek 16 hodin. Playlist kompletní také už visí na stránce Rádia.

0: Reklama Rádia 1.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

you, but I love the lower. Or I love any physical being.

Krásná věcička od Boards of Canada, kterou jsem vám také nasadil do hit parády Rády 1 a já věřím, že si tam povede stejně dobře jako ten předchozí single. Já doporučuji poslechnout výborné album Inferno, které pro mě rozhodně je jedno z desek roku. Teď už ale pojďme za Fejkou, který nedávno vydal deluxe verzi své loňské desky Azur. Tentokrát obohacené o takové remixové právě kompilační dílku.

věc, ne, vlastně druhé. Tohle je však úplně zcela nová věc, která vyšla jako minulý týden ve spolupráci s Kim Van Lu, zpěvačkou. Skupá We Were There, Fejka, kterou doufáme uvidíme také třeba příští rok zase v Praze. Sympaťák s polskými kořeny po mamince. Tohle už je novinka značky Colorize. We Were There.

Tak, tohle byly už bratři, naše domácí bratrské duo bratrů veselých. Každopádně spolupráce tentokrát také s italskou producentkou žijící v Koreji Roman Rivers. Parádní věc Closer. No a bratři chystají na podzim vydat také remixové EP, takže se těšme. Tohle už ale novinka od Future Funk Squada, tohle matadora breakbeatové scény z Británie jménem vlastním Glenn Nichols. Jeho novinka taká zpátku. Disconnection. Za chvíličku také máme tady kulturní servis, teď už Future Funk Squad.

0: Kulturní servis.
1: Máme úterý 21. července roku 2026, třetina prázdniny za námi. Já doplním, že svátek má Vítězslav, což je všem Vítům Šenej. No a my máme před sebou pravidelný kulturní servis, který nabídne koncerty, tančírny, filmy a ostatní zajímavosti, no a samozřejmě i program Rádia 1. No a začneme koncerty, moc jich tady nemáme, každopádně v Cargo Galerii dneska od 20 hodin karaoke party na náplavce. V Jazz Docku od 20 hodin vystoupí koná se zde Czech Jazz Workshop Live Concerts, živé koncerty dnes Jazz Docku od 20 hodin. No a Čítárna Only Jazzu od 19 hodin vás zve na akustické léto Open Mic. Z filmových představení letní kino Dlabačov v 21.15 nabízí film Hamlet podniká. Kino Lucerna v 17.30 má na programu Hořké svátky. Edison Film Hub v 18.30 promítá Gösta Berling. Kino Pilotů v 18 hodin film Tichá přítelkyně a ve 20.50 pozvání. Do kina Světozor můžete přijít od 17 hodin na Odysseu a Bio Oko v 18 hodin dneska Mistrině a ve 20.30 Pod zlomu. No a poslední nabídka do kina Dlabačov. 18.30 se zde promítá Elon a Pokusní králíci a ve 20.30 film Mrtví neumírají. Tolik filmy z ostatní zajímavostí Studio Alta. Dnes v 18 hodin má na programu Organisms Democracy Prague performativní procházka. Tolik kulturní servis, který je velmi kratoučký, vy můžete samozřejmě ale zůstat věrní také poslechu Rádia 1. Dnes v 18 hodin vězte, že to bude vinylový speciál Estereo, dneska s Martinem Mikulášem, 19 hodin pak už CD non-stop. S výbornou dneska také trumpetiskou domácí Štěpánku Balcerovou a její debutem Life and Happiness of Julian Tuvim. Ve 20 hodin pak už to bude premiéra Velké sedmi alias Československé hitparády Rádia 1. Pak už o 22 hodin také 14 denník Rádia 1 on stage. Dnes záznam koncertu Julia Holter z roku 2019. Tolik kulturní servis, my už se můžeme vůbec i program Rádia 1. Samozřejmě příjemný poslech vám do 18 hodiny přeje Josef Sedloň a my už se vydáme právě za muzikou a bude to i pozvánka na dnešní on stage Julia Holter a její nový single Fantasy.

0: to byla Julia Holter a její nový single Fantasy ze značky Domino, kde ostatně chystá také po prázdninách nové album a vy dnes jí máte možnost slyšet, jak jste už také mohli zaznamenat v pořadu On Stage od 22 hodin záznam z koncertu z roku 2019 Julia Holter. No ale před námi je další americká zajímavá hodně umělkyně Earth Eater, která vydala teďka v pátek nové album Heavenly Body, If I'm the bully, you are the message. A tohle je po těch jejich třech singlech, které vydala právě přes značku Chemical X, už ukázka nová z alba Glowing Guts. Earth Eater na Rádu 1 v 16 hodin 25 minut.
1: A the blood of my vein, vanity bows to the king, closets dwindling down, I refuse to dress like a clown, make up my birth playlist, fuck it, I just want salsa, thinking of my color nova, emotions hard to express, I'm like the best excuse, I can only fuck on my side, not letting it fuck with my pride, pregnant session, boys noise,

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Tentokrát albánský projekt Maze 28 na značce Anjuna Deep a jeho velmi sympatické EP, které tam vyšlo před pár týdny s názvem Tell Me Again. To byla však ukázka breaková z těch houseových dvou dalších věcí Back to Dermy. No, nám už se rozeznívá tato novinka, která vyšla včera v červenci od Adama Freelanda a Duncan Forbese. Dvě veličiny. Adam Freeland, není nutno představovat jeho projekt Freeland, jste viděli také naživo na Open Air Field Festivalu na počátku milénia. Po dlouhé době se vrací tenhle ten breakový mák na své značce Marine Parade, tohletou spoluprací s členem Spooky Duncanem Forbesem. Skladba Transhuman je první ochutnávkou z jejich chystaného EPčka, který vyjde za příští týden, mám pocit už v pátek, pod názvem právě Transhuman. Značce Marine Parade, Adam Freeland a Duncan Forbes. 16:34, playlist také najdete na stránce Rádia 1.

CD Nonstop. Domácí trumpetistka, skladatelka a dirigentka Štěpánka Balcarová patří mezi největší talenty naší jazzové scény. Její debut Life and Happiness of Julian Tuam z roku 2017 ze značky Animal Music zazní v souvislosti s jejím koncertem na festivalu Dobrská brána. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak doznívá nám už Mountain Beat, tohleto britské duo značky Warp, které vydalo teďka tuhletu novinku po delší odmlce s názvem Monroe, a já jenom doplním, že myslím, že tuhle věc jste také slyšeli jako novinku, je to parádně rád jedna minulý týden už od Jerryho. Před námi ale teď už tenhle ten projekt z Británie Catch 92, který patří do značky, no, rodiny značky Folded Music z Manchesteru, kterou kurátoruje Asta Hiroki. Já už jsem tady o tom mluvil, že už příští rok uvidíte showcase tohohle výborného elektronického downtempo vydavatelství zde v Praze na Spektakuláre, a objeví se tam kromě šéfa labelu Asta Hirokiho také Catch 92, no a také projekt třeba Fathomless, který bude znít v novinkách se zcela novým singlem, který chystá ostatně nové album právě na značce Folded Music. To už ale pohodička od Catch 92 s kava s názvem Peace.

Tolik americký producent Tycho, tenhle ten už také veterán na poli elektroniky a vůbec později takového tohle chill právě muziky. Scott Hanson a Tycho v novince Another Wave, ve které jste slyšeli také vokál americké vokalistky C. Lemon. To byla novinka teďka z června také značky Ninja Tune. No a tohle úplně nové album od producenta Ben Norrise aka O'Flynn, jeho druhé solové album po dlouhé odmlce vyšlo teďka v pátek pod názvem Kairos. Vy tam najdete spoustu už singlů, které vydal ostatně od loňského roku, celkově myslím, že 7 vydaných věcí, ale překvapil, že na albu je celkově 15 skladeb, které mají něco okolo 2,5 až 3 a 4 minut. Tohle je jedna z nich, věc s názvem I Just. O'Flynn na Radio 1. No, playlist jako vždy na stránce. Doplňuji.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.

Tolik partička z Británie Django Django a jejich nový single Cameos z chystané desky Doveland, která byla nasazena také do hitparády Rád 1. Omlouvám se, že Mountkin Beat tam nasazení nebyly, sem koukám, takže napíšu Jerrymu. No ale teď už Jonah Pass, ten člen také kapely dvojice Ear, ve své novince Kissing You.

0: Tak to byly Exciter a jejich novinka značky Spirit Goth s názvem Bike. Máme 17 hodin, jednu minutu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
3: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za.
2: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích.

0: Presto bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Reklama na Radio 1.

americký producent John Kennedy a jeho další single za letošní rok, myslím, že pátý nebo šestý už One Heart, který vyšel koncem ještě června minulý měsíc. Moc příjemná věcička tohle našeho bývala také mimo jiné kolegy, kterého jsem tady vám představil už před více než čtvrtstoletím, tenkrát ještě ani o Rádiu 1 nevěděl. A teď už ale také americká hudebnice s kořeny až Africe Kelela. Má venku nové album New Avatar, její třetí desku pro značku Warp Records. A tohle je moc příjemná spolupráce s Pink Panthers.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Tolik Ezequiel Arias, tenhle ten talent z Argentiny, konkrétně z Cordoby na značce Anjuna Deep, tentokrát také v jeho věci Sin Control novince. 17 hodin 15 minut, vy posloucháte stále Rádio 1, příjemný poslech až do té 18. hodiny vám přijel Josef Sedloň, pak už se také těšte na pravidelný vinylový speciál Stereo a poté i o 19. hodin se jeden stop dneska také s výbornou domácí trumpetiskou Štěpánku Balcarovou. Tohle však už nový objev značky Seba je vlada All My Thoughts labelu, hudebník, producent Luke Filmy a asi podle jména z holandskými kořeny a jeho nové EP, které tam vyšlo teďka vlastně v pátek. Dostalo název, no minulý týden to bylo možná už dostalo název Elsewhere a ukázka už Peach Eyes z těch tří věcí, které předcházely mimo ne i single s názvem Fake, který jsme strávili minulý měsíc. Teď už ale spolupráce Luke Van Meer také z Floss Peach Eyes.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Reklama na Radio 1.

Sympatická britská partička Get Down Services a jejich novinka Cha-Cha Slide a my se můžeme těšit na jejich nové album Massive Champion, které vyjde právě po prázdninách, snad možná, myslím, že už také na značce Breakfast. Ostatně vy jste tuto partičku viděli také naživo loni zde v Čechách na festivalu Beseda. Ten ostatně už za 10 dní vypukne také opět v Tasově. Teď ale už se nám rozjíždí leto kanadský projekt Mormor. Výborná věc. Má název Don't Need It.

Westland. Zatím ale tato dvojskobována dírka je s mé stranou Touch Don't Need It. Mormor z Kanady. No a je 17 hodin 25 minut. Doplňuji také playlist na stránkách.

Skvělá australská hudebnice Hazel English a její sympatický indie kytarový popík v novince Conversations. Na to jsou God of War, kteří vydali teďka takový příjemný dvoj single. Tohle je ukázka právě skladby New Deal a God of War na rádiu na 17 hodin na 34 minuty.

Kanadský projekt Tennyson a ukázka z nového EP PLX. Skladba Paper Moon. Ostatně vy jste také slyšeli vid parádě jednu z ukázek z tohle EP před pár týdny, ale teď už míříme za touhle také zcela novou deskou od Trickyho. Tenhle ten matador a už legendární postava a hudební chameleon má venku nové album od pátku Different When It's Silent, které je, musím říct, takové hodně ponurejší melancholické, opět syrový zvuk, jste ostatně mohli slyšet také z kraje minulého měsíce. Tohle už spolupráce také s Mitch Sandersem, který se objevil na desce nejvícekrát, co by je vokální host vedle Marty. Tady takhle vokál už Trickyho. Deska jinak bohužel poznamenaná ztrátou jeho dcery, která zesnula. Tohle je ukázka Marinade. They used to say, don't you dare dream. The killer lead on one time. There was too much said, and now they're gone. They said, did you hear about that family that burnt down in the house? I hear the word.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 21. července uslyšíte záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD. Rádio 1 On Stage s Julie Holter. Úterý 21. července od 22 hodin.
2: Thank you for this beautiful artwork and thank you so much.
0: Rádio 1 CZ.

Tolik další výrazná osobnost na poli takové indie kytarové muziky, Američanka Winter a její novinka Hollow, respektive starší single v mixtape verzi, která se moc povedla. No a kdo má venku nové také EP, je finská partička tohleta dvojice, která se říká Pearly Drops. EP The Voices Became Louder vyšla teďka za to dílko na značce Music Website v pátek, sedmiskobové kolektivní jako je mini počin a to ve spolupráci spoustu i zajímavými hosty, ať je to třeba projekt Bodur, Eloy, který jste slyšeli v hitovce v Behind the Tree, či Night Tapes. Tohle už je zpráva Mermaid Destroyer featuring R.I.P. Swirl. To jsou Pearly Drops a jejich nové EP.

Krásná věc indie folkového dua Memorial, která vznikla ve spolupráci také s islandským skladatelem Olaforem Arnaldsem. Single Dawn z konce května vyšel ostatně i na labelu Olafora Arnaldse Opia Komunita. My se můžeme těšit na jejich debut albový Jera. Ostatně Olafur Arnalds je také tím prvním ohlášeným umělcem toho příštího ročníku festivalu Spektakuláre, které uvidíte dvojkoncertu v Hibernii s jeho novým materiálem. Ostatně teďka vydal také na značce Opia Community, respektive Mercury Classics, své i takové spolupráci s Talosem a také sbory islandskými, předělávku jeho EP Dawning. Tohle však už hudební, které jste viděli loni na Spektakuláre, Jack Wiley, tenhle ten saxofonista z projektu Portico Quartet, dříve vydával takové ambientní projektu Paradise Cinema, se kterým jste viděli také v Praze loni. Tohle však už jeho druhý single pod jeho vlastním jménem, Jack Wiley, skladba Juniper, schystané také jeho první solové desky Eternal Spring. Opět nádhera, stejně jako v případě toho prvního singlu, je to borec.

Tak to byl Jason Dungan aka Blue Lake, kterého jste viděli na Spectacular letos právě v showcaseu značky Tone Linen, a tentokrát jeho spolupráce s Johan Carré skvělá Routine One, schystané jejich společné desky Routine pro tenhle ten londýnský label Tone Linen. Tak, můj čas se tady naplnil, tohle už je hudebník, myslím, že z Holandska, Emil Friss, nebo z Dánska, teď si nejsem jist, a jeho nové EP Hollow Hands, které vzniklo pro sublabel Fat Cat 1371, tohleto vážné hudební vydatelství, kde ostatně už debitoval loni nebo předloni už Emil Friss, tohle je už titulní nahrávka z těch čtyřech, které najdete na EP Hands Hollowed. Emil Friss, závěrečná věc ode mě, za chvíličku už také pravidelný vinylový speciál Estereo s Martinem Mikulášem. No a já si vás převezmu opět za hodinkou se pořadem CD Nonstop a deskou Štěpánky Balcerové Life and Happiness of Julian Twilin. Teď už je Emil Friss a kompletní playlist už najdete za chvíličku také na stránce Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Reklama na Radio 1.

You Are My Friend zpívala Ledisi v roce 1999. Tak, příjemný podvečer, přátelé. Tady je Martin Mikuláš, začíná pořad Estereo na Rádiu 1. Hrajeme si gramofonové desky jako každé úterý. Tentokrát je se mnou a zdravím i všechny svoje nové přátelé. Zdravím Tomáše s Laurou a zdravím taky DJ Gosi z Makedonie, který mě přepadl s celou tlupou dalších DJů v úterý u nás v rekordshopu Fono.cz, což bylo vlastně hrozně fajn. A koupil jsem od nich spoustu singlů, který už nejdou sehnat na vinilu, jako jsou třeba Dusty No Donuts, se kterýma DJ Gosi spolupracuje. Gosi psáno Goce, je to chlapík z Makedonie, ze Skopje, ale spolupracuje taky s Jimem Sharpem a Markem Hypem a s jejich značkou Dusty Donuts, takže tady si dáme jednu z jejich koblejch skladba Sweet Inspiration v remakeu od DJ Gosi.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1 a tohle je Ernie and the Family McCone. Ernie McCone je basák známé z jazzové party Galliano, která mimochodem se vrátila loni na scénu a letos opět vydala nový album. No a Ernie McCone je takový nestor londýnské acid jazzové scény a má i své vydavatelství, kromě toho, že dělá vlastní věci pod svým jménem, které ať už jsou acid jazz nebo boogie, funk soul disco, je to tenhle ten prostě sound, co máme rádi. Tohle je tedy z roku 2005 na jeho značce Boogie Back Records a přinesl mi to tady v té DJský úterní přepadovce a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, Emmanuel z Hamburku, z klubu, který se jmenoval Soul Kitchen a fungoval už v 90. a do dneška funguje label a Emmanuel funguje jako producent, vydává desky, točí, hraje jako DJ a přinesl mi mimo jiné jeden cut známý skladby Everybody Loves the Sunshine, jejíž autorem je Roy Ayers a ta vznikla v 70. letech, ale když byl Roy Ayers v 90. letech v Hamburku, tak s Emmanuelem ve studiu nahráli tuhle skladbu znova a vyšla teďka na singlu a já vám ji pouštím.

0: Posloucháte Estereo na Rádiu 1 a tohle byla další z novinek na zajímavém, barevném, bílo-krémovo-červeném pestrém vinilu. Vychází album slovenské zpěvačky Zea. Zpívá anglicky, takže jste to asi nepoznali na první dobrou. Deska se jmenuje Where Do We Go When The Silence Comes? A vyšlo v březnu, vyšlo tedy i na vinilu u Paulího Garárda na vydavatelství a seženete ho, Pavel nám ho dneska osobně donesl spolu s dalšími deskami do rekordshopu Fono.cz, takže ho máme, kromě teda samozřejmě jeho e-shopu ho koupíte i v kamenném obchodě Fono.cz v Praze. A protože je to pěkná, povedená indie popová deska, tak se s ní za chvilku zahrajeme ještě jednu.
1: Estéreo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Reklama na Radio 1.
9: Estéreo Musique.

Posloucháte Stereo na Rádiu 1, hrajeme si gramodesky jako vždy a tohle je nové album, solové album basáka Reza Chili Peppers, známého jako Flea. Jmenuje se Honora, vyšlo před pár měsíci, chvíli trvalo, než se dostalo na vinilu i ke mně a je to příjemná deska. Tahle skladba Traffic Lights je taková ještě nejrádiovější, jinak tam jsou mnohem experimentálnější ještě a ambientnější skladby. Flea zahodil baskytaru, naučil se hrát na trubku, na sítích je spousta dojemných videí o tom, jakou odvahu ho to stálo splnit si tenhle sen a nahrát jazzový album, vůbec začít hrát jazz. Na tom albu je samozřejmě spousta hostů, zdaleka ne všichni jsou jazzmeni, mimo jiné mezi hosty na této desce patří třeba Nick Cave nebo Tom York. Takže Flea a dvoj LP Honora. Sice dvoj LP, ale jenom na tři strany, to je na té čtvrté straně má nejrůznější roztomilé malůvky a vzkazy. No a teď už si hrajeme další novinku v mém DJském kufříku, protože to je taneční záležitost, i když tanečních parketů, kde by se dalo takhle hrát, je po světě se sakramensky málo. Tohle je Giles Peterson a jeho projekt Havana Cultura Band. Skladba se jmenuje The Rumba Experiment. A my si dáváme remix od Motor City Drum Ensemble.

0: Bem.
1: Mas.
0: Você tá me vendo por mim?

0: Tak a ještě dvě minuty, to trvá. Tak tohle je Caetano Veloso, brazilská legenda populární hudby. Tohle je jeho páté studiové album, které vyšlo v roce 1972, potom co se vrátil ze svém exilu v Londýně, kde musel na pár let pobít z politických důvodů, protože se vlády v Brazílii ujal vojenský režim na konci 60. let. No a krátce potom, co se vrátil do Brazílie, natočil toto album Arasa Azul. Je to jeho nejvíc experimentální album, je to taky jeho největší propadák, album s nejnižšími prodeji.
1: A cor de canela.

Kajetána vylezla. No a tady mu zrovna z toho pípání a bzíkání vylezla Cravo de Canela, známá brazilská píseň. A jestli vám tohle bzíkání a pomňoukávání něco připomíná, tak mě teda kapelu 2, která si mi nalezla vlastní jazyk a je to vlastně dost podobný. A jak kapela 2, tak Floex, kterýho mám teďka tady na gramofonu, mají společného to, že vydali soundtracky k počítačovým hrám na značce Minority Records. Od kapely 2, to myslím byla hra Chuchel. A od Floexe to bylo hned několik her, bylo to Machinarium v prvé řadě a v poslední řadě před pár měsíci vyšlo Phonopolis. A Phonopolis vychází na dvojvinilu, opravdu výpravném a krásném. Kromě těch dvou vinilů je tam ještě jeden flexidisk, sedmipalcový ohebný disk se singlem. Možná si ho zkusíme zahrát za chvilku, jestli to vůbec hraje. A krásný výpravný buklet. Phonopolis je samozřejmě další hra ze studia Amanitas. A těšil jsem se, jestli se to celé bude odehrávat třeba uprostřed gramofonu, tak ne, Phonopolis je fiktivní město s diktátorským režimem, kde se vysílají příkazy lidem přes ampliony. Ale samozřejmě se tam najdou rebelové, kteří to chtějí hacknout. Ale nehrál jsem to, já zatím to jenom poslouchám. Floex a soundtrack ke hře Phonopolis na dvoj LP. Tady je ukázka.

Tak jste slyšeli ukázku ze soundtracku k další počítačové hře ze studia Amaneta Design, ke které dělal soundtrack Tomáš Dvořák, známý jako Floex. Výtvarně je to tentokrát nás zavede někam do 20. let Sovětského svazu ke konstruktivismu, futurismu a těmto směrům. Údajně vyráběli ty figurky a všechno z papíru a pak to převedli do digitálu. No a jestli máte rádi počítačové hry, tak Phonopolis už víte, že má dobrý soundtrack. Můžete zkusit, jak se to hraje. Vychází na dvoj LP. Samozřejmě, i když tu hru hrát nebudete, tak se to dá poslouchat. A protože bonusem je flexidisk, neboli ohebný disk, drážky jsou vyryté na takové folii, hraje to jenom z jedné strany, tak si to zkusíme teďka roztočit na gramofonu a tímto se s vámi loučí Martin Mikuláš. Mějte se krásně.

0: 10% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Příjemný poslech, jako každý úterý po 19. hodině vám přeje Josef Sedloň dnes s domácí deskou a dnes to bude jazzová trumpetistka Štěpánka Balcarová a její debut Life and Happiness of Julian Tuvim, který se objevil v roce 2017 na značce Animal Music. My si tuhletu domácí talentovanou a oceňovanou hudebnici nabízíme v CD Nonstopu hlavně v souvislosti s jejím vystoupením na festivalu Dobrská brána, se kterým máme také tento týden festivalové nebo kulturní léto. My si můžeme říct, že tato interpretka, přední jazzová trumpetistka, skladatelka, dirigentka, mimo jiné i pedagožka, výrazně formuje současnou, a to nejenom českou, ale českopolskou, dá si říct, jazzovou scénu. Proslavila se zejména jako umělecká vedoucí oceněnovaného také Big Bandu Concept Art Orchestra a autorka koncepčních autorských projektů. Ona své vlastně hlubší jazzové vzdělání započala studiem v Polsku právě, kde v roce 2012 úspěšně dokončila také obor jazzová trubka. No a vy jste ji mohli najít už pak v různých také hostování, různých projektech jazzových. Doplním, že hlavně v současné době už žije v Praze, kde také dělá pedagožku. No a mezi její vlastně takový ty zásadní spolupráce můžeme kromě Concept Art Orchestra, tohle špičkového big bandu hrající moderní jazz, jmenovat také spolupráci také s Tomášem Sikorou a vůbec Prague Radio Symphony Orchestra. To byla deska také z roku 2021 pro značku Animal Music, ale jak jsem řekl, ona tam debutovala už v roce 2017 tímhletím albem Life and Happiness of Julian Tuvim právě spolupráci s tímhletím hudebníkem z Polska. Na desce jste našli spoustu zajímavých hostů, ať je to třeba Marcel Bárta, dále třeba Jaromíra Honzáka, se kterým ostatně také spolupracovala, a také i třeba Milana Cimfa, který mixoval celé album, či Nikolaje Koledžika. Právě album vzniklo na texty Juliana Tuvima, tohle myslím, že polského právě autora, a celé vlastně názvy skladeb jsou v polštině. A my si pak můžeme říct, že její další album solové vychází pak v roce 2022, ale to je živá deska s názvem Štěstí, album, na kterém také zaranžovala písně ke svému i debutu a získala žánrovou cenu Anděla na jazzovém, jako jazzové album roku. No a pak i vlastně také vychází druhé studiové album solové s názvem Emotions v roce 2023 pro značku Animal Music. Tohleto koncepční album nahrála s českopolským kvartetem a stvárnil 8 základních lidských emocí podle psychologa Roberta Plučíka. No a my si ji připomínáme také v souvislosti s jím také posledním albovým počinem deskou o ztraceně vodě, kterou vydala na sklonku loňského roku, a opět se jedná o tentokrát takovou jazzovou operetku, jak sama říká, pro děti, a představuje vůbec její první dílo tohoto druhu na české scéně. Spojuje zde prvky moderního jazzu, klasické opery, také i populárního muzikálu a i vyprávěného hudebního divadla s naléhavým právě ekologickým poselstvím. Štěpánka Balcarová rozhodně zásadní postava současné naší domácí jazzové scény, teď už na jejím debutu z roku 2017 desce Life and Happiness of Julian Tuvim, a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba K.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás má?

0: virtuální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOCS. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.docs.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

kalendáře hlasí 21. července roku 2026 a po týdnu je tady opět Velká sedma. Potom, co minulý týden tady seděl kolega Dan, vás dneska zdraví Tonda Kocábek a samozřejmě pokud máte v kalendáři sobotu dopoledne, posloucháte reprízu.

a rovnou můžeme k dnešní první novince. To bude plzeňský projekt Blue Chesterfield. Blue Chesterfield je hudební projekt Davida Jirky, který je vlastně personálně propojený s Heidi DeYoung. A hudebně se ten projekt potkává na pomezí elektroniky a folku, ale i industriálu a experimentálních různých výbojů. Prvotní impuls pro vznik alba Angels, ze kterého se budeme hrát, byla reakce na trvající okupaci Gazy Izraelem a vůbec základním hlavním stavebním kamenem celého alba jsou protiválečná témata, ale osobní zpověď autora a jeho deníku. Sám David Jirka se postaral nejenom o texty a hudbu, ale i o produkci a mix. Pouze o master alba požádal a vlastně i koprodukci písně Conqueror pořádal Pavla Kielbergera, kterého právě můžete znát z Heidi DeYoung nebo z projektu Lament, kde působí spolu s písničkářem Čermákem. Album vyšlo 3. července, takže venku zhruba nějakých více než 14 dní a vyšlo na značce Drag Me Records, čili značce okolo kapely Kill the Dandies. Skladba, kterou si dneska pustíme, je skladbou titulní z téhleté solové desky, to znamená stejně jako album, se jmenuje Angels a vy si ji poslechnete jako první novinku dnešního kola Velké sedmi.

0: toť první z dnešních novinek Velké sedmy. Projekt Blue Chesterfield a Angels, titulní skladba solového alba Davida Jirky, který za projektem Blue Chesterfield stojí. Jako druhou novinku si pustíme Natálii Rotrovou, která si ovšem říká Telero, a Telero vydává už svoje čtvrté EPčko, které avizuje single, vydaný tentokrát 15. července, to znamená v tomto případě ani týden starý. EPčko se jmenuje Metamorphosis, skladba, kterou si za chvilinku pustíme potom Caterpillar, a po předchozích projektech English Weather a Delicate Concrete přichází Telero se svým doposud neodvážnějším zvukovým posunem. Nové EPčko a vlastně i ten single představuje přechod směrem k elektronice, rytmu a experimentálnější produkci. A zároveň si zachovává i intimitu a emotivnost typickou pro dosavadní tvorbu. Za inspiraci Telero považuje Flume, Glass Animals, NB a i české alternativní projekty, jako jsou Matyášovi kamarádi nebo Atina Chlebová. Výsledkem je propojení violončela, vestvených vokálů, elektronických loopů, atmosférické produkce, osobní nahrávky o proměně, znovu znalezení sebe sama a schopnosti uvolnit se i uprostřed chaosu. Připravené EPčko navíc vzniká ve spolupráci s maďarskou umělkyní, a teď se přiznám, že vůbec nevím, jak se to vysluje, CSJLILA, a propojuje tak českou, maďarskou a britskou hudební taneční scénu. IPčko má mít 5 skladeb. Caterpillar je vlastně úvodní píseň toho IPčka umělkyně, která začala tvořit po přestěhování do anglického Newcastle v roce 2020. No a po návratu do Česka se potom Telero začala vystupovat solově za pomocí live loopingu, což ovlivnilo nový rytmický a elektronický směr její hudby. Dost často vystupuje na showcase festivalech, takže byla i součástí Eastern European Music Academy na Eurosoniku v Holandsku. Tady je druhá z dnešních novinek, Caterpillar a Telero.
1: I'm a caterpillar. Outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar. Outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar.

Telero a Caterpillar, druhá z dnešních novinek. Tou třetí bude zástupce Slovenska, kapela Le Pajaco. Le Pajaco, pokud vlastně aspoň trošičku sledujete slovenskou hudební scénu, tak jste nemohli asi přehlédnout a přeslechnout, protože to kapela, která vznikla už na jaře v roce 1996. Le Pajaco tudíž letos slaví svých 30 let. Le Pajaco pocházejí z Bratislavy a tvoří je Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz. No a k tomu svému výročí 30 let vydávají i nové album. Přiznám si, že zatím tady nikde nevidím, jak by se mělo jmenovat. Nicméně i na tomto novém albu se bude nacházet pesnička nazvaná Sushi. Takže tady jsou slovenští Le Pajaco, kteří se pohybují někde mezi indie rockem, indie popem, ale vlastně nemají problém zabrousit až někam k rocku nebo swingu. Na Slovensku jsou samozřejmě velmi populární a my si teď tady pustíme novou písničku, která se bude nacházet i na tom albu 30. výročí. Ta písnička se jmenuje Sushi.

slovenští lepajaco a skladba Sushi, ze kterou také mimo jiné slaví své 30. narozeniny. Nový single má venku i česká písničkářka Dagmar Plamperová. Ten nový single se jmenuje Osloví a spolu s Dagmar Plamperovou v něm zpívá i její kamarádka Magdalena Perič. Co se týče tohoto seskupení, které dost často vystupuje jako DM, čili Dagmar a Magdalena, je vlastně, mají společný projekt nazvaný Ženy pestré jako krajina. Seznámili se u Zázvorového čaje v roce 2024, od té doby spolu tvoří a v červnu 26. vyšel právě jejich první společný single, který se jmenuje Oslofí a který samozřejmě najdete na Spotify a dalších jiných sítích. Jinak, protože to vím, mám můžu prozradit, že Dagmar Plamperová vystoupí v Kaštanu 5. září. A nebo aspekto před Kaštanem na Open Air Koutku. No a vy si nyní už poslechnete čtvrtou dnešní novinku ve Velké sedmě. Dagmar Plamperovou spolu s Magdalenou Perič a skladba nazvaná Oslofí.

To byla čtvrtá z dnešních novinek. Dagmar Plamperová spolu s hostující husitskou Magdalenou Perič a skladba nazvaná Oslov jí. Pátou a poslední novinkou uzavřeme sérii dnešních novinek ve světě hip-hopu, protože jsou pod ní podepsaní Dirty Depressa a Arty, což jsou pražští umělci, kteří představují právě svůj nejnovější společný projekt, album Back the Water, Back to the Valley. Jejich nejvyšší album reflektuje hluboce intimní pocity, lásky, ztráty a touhy a spojuje často melancholický, ale vždy upřímný vokální projev Dirty Pressy s nenápadnými elektroakustickými melodiemi. Duo na albu se pokusilo osvětlit dualitu ztráty něčeho drahého na srdci a jejího překonání ve výsledku jako akt sebeuzdravení a znovu navazení lásky k sobě samým. Tady jsou Dirty Depressa a Arty a Famous World z jejich nového alba.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak musím konstatovat, že informace, kterou jsem tady měl přeloženou, že Dirty Depressa je český hudebník a rapper, v tomhle případě byl lehce zavádějící, neboť tady se opravdu nerapovalo. Nicméně Dirty Depressa je tedy autorem a zpěvákem tohoto songu, zatímco a ty je to v pozici producenta a kytaristy. Ještě můžu doplnit, že tady jejich společné album, na které ještě jednou zopakuji, se jmenuje Bring the Water Back to the Valley, vyšlo 30. června. A my se můžeme vesele pustit do míst postupujících, to znamená, v tuto chvíli jsme na tom 15., to je novinka z kola minulého, znovu obnovená, nebo možná znovu probuzená, řekněme, moravská skupina Dětěkol a jejich skladba nazvaná Liščí.

Ahoj, Datikol, kapela, která vlastně má za sebou poměrně dlouhou existenci, ale teď o ní dost dlouho nebylo moc slyšet a minulá nasazená novinka tady vyskočila na 15. místo. Na tom 14. jsou Silhouette, skladba, kterou společnými silami vyplodili MAD 213 a Tokyo Drift, ale tu už tady máme v tuto chvíli třetí týden.

mat 213 a siluety, ve kterých mu zaspívala i Tokyo Drift. Na místě 14. a jak tak koukám na náš přehled, pouhý jeden hlas, ne, 13. Na místě 13. má pouhý jeden hlas více, dostala skladba 19, pod kterou je podepsaný Pokoj 25, což je projekt producenta, který se říká Skorn.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

19 a pokoj 25. Máme tady další pozici a na té se nachází hot folková kapela Zimní pnou a píseň se jmenuje Džubály.

zemní pneu a džubály. Musím se přiznat, že vůbec nechápu, nebo netuším tak, nechápu je blbý slovo, netuším, co to slovo znamená. Ani z toho textu jsem to nějak nevyrozuměl. Nicméně tato, ta úplná formace z nabídky labelu Poly 5 je celkem plodná a i tohleta skladba se zdá se jim docela povedla vzhledem tomu, že jí vaše hlasy pro dnešek tedy vynesly až na 12. místo. Na tom 11. jsou SS z lesa, plzeňská mokorová kapela, která s počátkem poprázdninového času chystá své další album a na tom bude skladba Vykoupení.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Slyšeli jste v tuto chvíli 11. příčku dnešní parady Velká sedma, Esa z lesa a Vykoupení. Na místě 10. je jedna ze stálic našeho žebříčku, a to konkrétně Lenka Zbořová alias Pivoňka a její single ve třetím patře, který tady dneska už slyšíme po sedmé, takže pak, když nezvítězí, tak příště už ho neuslyšíte, ale vlastně dosáhl toho maxima, kterého tady skladba může dosáhnout. Pivoňka a ve třetím patře dneska na 10. pozici a 7. týden v našem žebříčku.

Každička, ale velice emotivní skladba ve třetím patře a nový single Pivoňky, která debutovala na konci minulého roku. Zatímco Pivoňka je stále ještě novým jménem na české hudební scéně, kapela Budoar Staré dámy už se na ní pohybuje nějaký 27. rok, pokud si dobře pamatuji. Budoar Staré dámy chystá nové album a na něm je i skladba To nemůžu být já.

To bylo z Brna pocházející Budvar Staré dámy, skladba nazvaná To nemůžu být já, skladba, která, jak už jsem říkal, se vyskytne na následujícím albu Budvaru Staré dámy, který se jmenuje úplně pitomně Době a vyjde tradičně na značce Indies Scope. Minule tedy 11. místo, dneska místo 9. O příčku výše je taktéž z Brna pocházející písničkářka Tereza Hrabiny a ta má venku novou skladbu nazvanou Jiný jméno na zvonku. Tady je.

Teresa Hrabiny a Jiný jméno na zvonku nový single. Nový single má i brněnské, další vlastně brněnské trio Tisíčáci, to ovšem stejně jako Budar Staré dámy funguje už více než 4 století a nová deska těch Sičáků, samozřejmě v čele s performerem a zpěvákem Petrem Vášou, se objeví hned na začátku září a bude tam tedy i tahle ta písnička V zimě příroda spí.

Teď máme skladbu Neurčité obavy. A jak to koukám, tak je tady podobně jako Pivoňka dneska už 7. týdnem. Takže pakliže nevzvítězí, příště už ji neuslyšíte. Pro dnešek ale 6. pozice, vypsaná Fixa a Neurčité obavy.

0: Vypsala Fixa a neurčité obavy na místě 6.
1: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
0: Posloucháte Velkou sedmu a před námi je prvních 5 míst dnešního kola. Ještě za chvilku si pustíme samozřejmě pravidelnou pamětnickou skladbu, ale ještě vám nechám to 5. a 4. místo. Na tom 5. je Pozhudba a skladba Polana 26, tedy nová verze z nové desky, kterou Pozhudba aktuálně vydala. Skladba samozřejmě už je data staršího.

0: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Tak teď nastal čas tady na tu skladbu, které říkáme pamětnická, skladbu, která, pro kterou nemůžete hlasovat, která je nesoutěžní, kterou se pouze vracíme do času minulých. Na mě dneska vybaflo, myslím, že z Facebooku nebo od někud úplně náhodou, nečekaně, že by měl dneska narozeniny David Stypka. David Stypka je ročník, nebo ročník 79, což znamená, že dneska mu bylo 47 let, to, že mu nebylo 47 let, samozřejmě všichni víme, proč je. A tak jsem si říkal, že docela dobrý není zazpomínat. A navíc skladba, kterou si pustíme, pochází z roku 2014, to znamená, že už stará dlouhých 12 let a to myslím, že je dostatečné na to, aby jsme jí mohli dát co by pamětnickou. Jak tak tady koukám dokonce do playlistu Rádia 1 byla zařazena 5.5. roku 2014. Ta skladba se jmenuje Čaruj a vyšla na značce Indiscope a my si teď tady Davida Stypku, který vlastně umřel dřív, než se stačilo opravdu pořádně proslavit, čemuž by určitě dřív, či pozdě došlo. A tak si ho tady připomeneme v dnešní Velké sedmě prostřednictvím skladby Čaruj.

Tak to byla dnešní pamětnická vzpomínka na Davida Stypku, samozřejmě z reprodukce kapely Benjis, skladba Charu se stejnojmenného alba z roku 2014, jenom tady koukám, že máme tady v našem studiu počítači chybičku, protože tato věc už vyšla na značce Singleton. Tak, čímž samozřejmě se omlouvám za předchozí mystifikaci. Máme tady první trojku dnešní Velké sedmi. Na tom třetím místě je, což jsem vlastně dneska příliš nezdůrazňoval, nejúspěšnější novinka z kola minulého, nový singl Marie Kešlovsky a skladba nazvaná Jsou dny.

0: byla Marie Kišlovský a Jsou dny, minulá novinka, dnes rovnou třetí místo ve Velké sedmě. Ještě možná mohl doplnit, že ze všech těch pěti minulých novinek se nám do žebříčku dostali čtyři, takže nám to docela hezky zamíchali. Vlastně pouhá jediná, které se nepodařilo postoupit, byla skupina Stratopilot. Nicméně tentokrát se nám to zamíchá asi ještě více, protože máme hned několik skladeb právě na zmiňovaném sedmém týdnu a uvidíme, jak to tedy jejich vypadnutí nebo odsunutí se projí v celkovém pořadí. Každopádně na místě druhém, stejně tak jako minule, jsou Past, jejich nový kousek, vemte to za mě, z alba Fotr. Já jsem viděl Past před 10 dny na festivalu v Boskovicích, kde uzavírali první vlastně z těch dvou plnohodnotných dnů. A celkově teda druhý den, aby byl úplně přesný. A musím říct, že mě až docela překvapilo, jak obrovský kotel tam faninky Pasti vytvořili a jak je dlouho nechtěli pustit z pódia. Tady je Past a vemte to za mě, pro dnešek stejně jako minule, druhé místo a abych doplnil statistiku, tak čtvrtý týden v našem žebříčku.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Past a vem toto za mě. Pro dnešek tady druhá příčka v velké sedmě. Ještě než si pustíme příčku první, tak vám oznámím, neboť už jsem mezi tím dávno vylosoval jména dnešních výherců. A dnešní tři výherci dostanou lístky na Repete Fest, který se koná od 24. do 26. července v zámku Rožmitale pod Třemšínem. V zámku Rožmitale pod Třemšínem vystoupí například Pokoj 25, který jste tady dneska slyšeli, ale třeba i Laser Viking nebo Taige, které taky můžete znát z velké sedmy. No a vy, kteří nebudete vylosováni, tak i příští týden se bude hlasovat o lístky na festival, ale to řeknu až za chvilku, teď tady ta jména tří dnešních výherců. Těmi totiž jsou Markéta Pekhartová, Ilona Králová a Filip Suchý. Takže Filip Suchý, Ilona Králová a Markéta Pekhartová jsou třemi dnešními výherci, které ještě jednou zopakuju, dostávají lístky na festival Repete Fest na zámku v Rožmitale pod Třemšínem. A vy, kteří jste vylosováni nebyli a nic jste tady tím pádem dneska nevyhráli, nemusíte vůbec být smutní, protože můžete být vylosováni příští týden a příští týden se budou vybírat výherci, kteří dostanou lístky na festival elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení, který proběhne od 31. července do 1. srpna v přespolní u Lubné u Poličky. Takže v Lubné u Poličky festival Bučení. Tady se bude o něj losovat příští týden. Ještě tady mám poznámku, že tam vystoupí například Ekmeet, nebo Baby Doom, nebo Oliver Thor, Sagilosem, Pajtakisem a určitě i mnoho dalších. No a v tuto chvíli už mi nezbývá, než pustit skladbu na prvním místě a tady musím tady opět zopakovat naše pravidlo, že skladba, která je na prvním místě a zvítězí a přestože tady je 7 týdnů, tak nevypadne, ale se trvává dál, když zůstane tady na tom prvním místě. A to přesně se dneska stalo Katarzy, která tady minulý týden byla po 7., ale protože vyhrála, tak ji dneska uslyšíte po 8. Katarzia a skladba, která otevírá její letošní album, které všem rozhodně doporučuju, které se jmenuje Pozvymaně prýděm a stejně tak se jmenuje i ta skladba. Dnešní výhledce velké sedmi Katarzia.

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: No, tak trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Skončila nám dnešní velká sedma v podobě tedy vítězného místa. Před námi je na úplný závěr, už je jenom, ale pouze rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli Blue Chesterfield a skladbu Angels.

No a konečně páté místo mezi novinkami dvojice Dirty Depressa a Arty spoluautorská tedy spoluinterpretační dvojice a jejich skladba Famous World.

Jedinou trochu hlasitější a drsnější skladbou v našem žebříčku jsou aktuálně plzeňští Esa z lesa pro dnešek na 11. místě se skladbou Vykoupení.

Ještě před Martou Kovářovou a Buduarem Staré dámy skončila i Tereza Hrabíny. Další jméno ze silného brněnského zastoupení v dnešním kole. Skladba nazvaná Jiný jméno na zvonku.

Na čtvrtém místo tentokrát poslali Fluxe, jeho nové album Phonopolis a na něm skladba Red Away Electro.

0: nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu,
1: hrdina 5 hodin. Past druhé místo, Katarzia první místo.
2: Když jeden názor dokola mený bičí zbavu.
1: Pozema mě prídem.
2: Stačí suba z bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed. Rich boy, poza. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom. Vibe Karlovy varí. Pop starší, počul.
1: A spolu s titulní skladbou nového alba Katarzie, která samozřejmě vydává na Slnko Records, se loučí Tonda Kocábek a s ním končí i další kolo Velké sedmy na Rádiu 1. Která ta velká sedma se pomalu ale jistě blíží polovině letošních prázdnin. Ještě příští týden vás čeká jedno červencové kolo, tentokrát s kolegou Zdenkem Nojzarem, pokud se naplatu, a tak si ho samozřejmě užijte si i léto, dbejte na pitný režim, chodíte se koupat a poslouchejte nějakou pěknou muziku. A samozřejmě pokud budete mít chuť, pošlete nám nějaký ten hlas. Buď hlasy jsou důležité.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Julie Holter z roku 2019.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Julie Holter z roku 2019.

0: Rádio 1 on stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Krásne odpadky.

17 minut po půlnoci na Rádiu 1 posloucháte pořad Meaningless Leaning Mess. Jako vždy u mikrofonu je Václav Adam. Otevřeli jsme to trackem od Seraphim, který hodně sampluje skladbou Bedlam Boys, respektive Boys of Bedlam od Steel Eyespan. Teď si dáme ruského producenta Kirila Vasina, který vydává jako projekt Hoavy už druhá deska, která vyšla na Los Angeleském labelu Peak Oil letos v dubnu a jmenuje se Architectonics, hodně podařená věc. Dáme si skladbu Shadows of the Limits. Je to hodně ovlivněný indonéským gamelanem.

předchozí věc byla od aktuální desky od japonské producentky, která si říká Lemna, vlastním jménem Maiko Okimoto. Tohle se jmenovalo vlastně celá ta deska, vyšlo to jako kazeta, je to i jako digital. Storytelling number 3, Dreamscape Fragments, jako všechny její věci, můžu jenom maximálně doporučit. Pode mnou zní ukázka z nadcházejícího alba Carmen Villain Memoria. Vyšlo to snad i jako nějaký extended EP u Small Town Supersound, pokud se nemýlím. Obecně mám pocit, že Carmen Villain se postupně dostává do takového krásně hodně minimal dub technového módu. Hodně to připomíná úplně ty prvotní věci, třeba od Vladislava Dileje, nebo nevím, napadají mě i z SND možná, ale není to až tak klíčový. Každopádně super.

To byly Muslim Ghost z jejich desky Martyr Shrapnel, která původně vyšla v roce 2012. Ostatně jako spousty jejich nahrávek nebo jeho nahrávek v poslední době tom dostalo i reissue na vinilu. Konkrétně tohle bylo, myslím, z roku 2023 remasterovaný jako dvoj LPčko na labelu I Shall Sing Until My Land Is Free. Pode mnou francouzský dobový projekt Giulio Erasma and The End of the Worm. Neznám ani jednoho, ani jeden ten projekt nebo to jméno. Každopádně to z desky Hard Cell a je hodně divná. To myslím jako velkou pochvalu.

Po dvou trecích Man on Mars byl nejdřív projekt Nine Redere, za kterým stojí David Reder, který je v Berlíně usazený muzikant. Vychází mu hodně desky na hodně bizarním a výborným labelu Horn of Plenty. A jak jsem zjistil nedávno, tak se podílal i na nahrávkách mýho oblíbeného švédského one-man projektu Krebs Kanek Dom. Tohle bylo každopádně z jeho EPčka, který vyšlo letos na jiném labelu, jmenuje se The Perils of Astir. Byla to skladba Perils. Vrátím se ještě k tomuhle sedmi palci později. A to, co právě dohrálo naopak, tak byl LA Timpa projekt, který vychází na, nebo vyšel, to konkrétně tato deska IOX na labelu Loliné Relaxing Records, a dá se k tomu říct, že je to hodně takový lo-fi myšmaš, hodně zpomalená věc, všechno mi to vlastně, ty věci, co teďka pouštím, tak mi přijdou v něčem velmi podobný, ale ta estetika každýho je trošku jiná. Na té nahrávce se vlastně dá najít ozvěny vlastně nějakého rapu, shoegazu, všeho možného, ale je to naprosto prohnaný takovým slimáčím mlínkem do takovým hypnogogického fakt divného kaleidoskopu. Dáme si ještě z toho taky další skladbu a obecně vlastně dneska později dám velmi dlouhý track a potom tak zrcadlově obrátím ještě selekci, kterou jsem pouštěl

Praze usazený projekt URHE teď vydal i svůj, dá se říct, takový vedlejšák, kde si říká Quoin, a vyšlo to na labelu z Londýna Goods Outward a je tam kromě člověka, který stojí za URHE, ještě několik dalších členů, se kterýma vlastně už spolupracoval i v minulosti. Ta deska se jmenuje Neither Shadow Nor Memory a je dost vydařená. Následující věc je také z toho

life? Is it balance?

Tak to jsme se vrátili ještě k projektu Nine Radere, ze kterým stojí, jak jsem říkal, berlínský muzikant David Rader. Tohle bylo CPčka Pearls of Aster. A teďka si dáme dlouhou věc, kterou jsem avizoval, a potom v podstatě téměř všechno, co si tak plánuju, jak se tak dívám, tak budou ještě různý tracky toho, co zaznělo teďka předtím. Nevím, jestli je to úplně rozumný to takhle odhalovat, že už to asi nikoho nenaláká, každopádně mi to dává docela smysl zvukově. Tohle bude každopádně jedno z asi nejdelších skladeb, co jsem kdy v pořadu pouštěl. Určitě jsem tady pouštěl hodně dlouhý věci, ale asi ne něco takhle dlouhýho, radši nebudu ani dopředu říkat, jak moc dlouhý to je, abych vás neodradil, ale je to věc, která pochází z 5 CDčka, který ku podivu jsem zjistil, že se nedá moc vypnout. Když jsem to začal poslouchat, tak byl problém to přerušit. Vy uslyšíte právě teda jedno celé to CDčko. Drobný hint, nebude to úplně celá kapacita, co jsem CD dokáže pojmout, to ani zdaleka. Je to kvartet, který se říká Ahmed, a v podstatě přepracovává nebo rozvíjí skladby Ahmeda Abdulla Malika, který už nežije, pokud jsem správně pochopil. Je to kvartet, který myslím ze dvou takhle z poloviny tvoří švédští hráči a s tu druhou polovinu Etiopané. Nejsem si úplně jistý tím personálním složením. Každopádně, jak říkám, je to velmi fascinující nahrávka. V podstatě všechny ty CDčka, jednotlivý tituly, těch pět, co jich tam je, tak obsahují živáky, kde si vezmou po každý právě nějakou kompozici původně od Ahmeda Abdulla Malika. Teď se dívám, že umřel v roce 93. A začíná to v podstatě jako takový, skoro by člověk řekl, jazzový standardy, ale neuvěřitelně se to rozjede a rozpadne do krásný disharmonie, aby se to zase vždycky zpátky krásně složilo. Na jednu stranu je to skoro až předvídatelný, když to člověk prohlídne, ale na druhou, jak říkám, je to velmi fascinující a strašně těžko se to vypíná. Vlastně teďka se i dívám právě, kdo stojí za tím kvartetem, tak je tam Pat Thomas, Joel Grip, Antonín Gerbal a Seymour Wright. Tak příjemný poslech, ale zdaleka se ještě neloučím a za takovou půl hodinku a něco se ještě ozvu.

Klobouček všem, kteří to vydrželi ještě poslouchat. Třeba je někdo nadšený. Já rozhodně jsem. Kvartet Ahmed, kamarád, hezky zmínil, že ty jejich dekonstrukce chvílema připomenou občas až vlastně takovou jazzovou verzi úplně raných Swans, což je docela dobrý postřeh. Mimochodem jsem si pak uvědomil, vzhledem k tomu, že pořádně neznám ten jazz, tak když jsem se opravdu díval, co je to zač ty čtyři lidi, tak je úplný nesmysl, jak jsem říkal, že jsou dva Švédové a dva z Etiopie, nesmysl. Jeden je usazený v Paříži, jeden v Berlíně, myslím, že zbytek je v UK. Každopádně bylo to nahrávané aspoň ve Švédsku, naživo. Teď se dáme, až to skončí, skladbu od Lestra San Luise, která vyšla na kompilačce, která vyšla na kazetě v roce 2020, New York City Liminal Series Solos Volume 2 načel. Už jsem z ní pouštěl, myslím tady minimálně Leilu Bordrill a možná Marielle Roberts, to si nejsem jistý. Každopádně dobrá kompilace, dobrá série. A tohle bude teda Lester St. Louis.

Jak som sliboval, tak po té dlouhé skladbě Voda hned se ještě vracím k interpretům, který jsem hrál před nima. To byl Manon Mars, předtím teďka hraje Lay Timpa, o to si dáme ještě jednu skladbu a nakonec uzavřu tohle vysílání ještě Davidem Redderem, jeho projektem Nine Reddere. Ovšem ne z toho posledního EPčka, ale z desky z roku 2022 Ketchup with What Party.